80-ky a 90-ky. My ti ich hráme. Internetové fanrádio 80 a 90-te. V appke a na webe fanrádia.

se kolem. Ty jsi jako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení